Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes veřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahče nebo Sturm Graz. Ani v případě vyřazení, ale Sparta v Evropě nekončí, měla by jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Praze v červenci rostla nezaměstnanost, a to o 0,1% na 3,9%. Práce se hledalo bezmála 40 tisíc lidí a volných pozic v nabídce v metropoli přibylo o 500 na 23 tisíc. Praha se i nadále udržuje nejnižší nezaměstnanost v celorepublikovém měřítku. Dnešní ráno většinou jasné, skoro jasné, den bude opět bez srážek. Teploty kolem 17 stupňů, bude foukat chladnější vítr severních směrů a odpolední teploty se budou dostávat na 26 až 28 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.

0: myslím, že úterní ráno jsme odstartovali kvalitně. Tohle jsou One Direction na Hit Radio v 6.09.
1: Dneska je takový sváteční den, aspoň pro někoho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
0: Bude a možná to, počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
0: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák, Miraj. Takhle, navrátil příjmením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
1: Fakt jo.
2: Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách.
0: Tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
1: Ty jo, nevím, tak možná, může by Eva.
0: No jasně, od Davida.
2: Je to tak? Jak jste to věděli?
0: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jaký? Ten ze skupiny Miraj.
0: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj Navrátil má dneska narozky, ale já...
1: A schválně, no, kolik mu je podle vás?
0: No, já bych to možná měl vědět, 90...
1: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný,
2: tolik komu ještě se nechce počítat. Přes 90, ne.
0: 36.
1: Já co si myslí, David?
2: 32.
1: Tak jste vedle jak ta jedle, je mu 34 let dneska.
2: Už toho stihnul dost a ten krátký život.
1: Stihnul toho dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Hmm. Nedávno se mu narodil syn přece, takže vlastně všechno fakt. Nejlepší.
0: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší. Jevě, kolik je Evě vůbec dneska? Vím, že to neříká, ale tak kolik?
1: 30.
2: Je jí zhruba o 3 méně než Mirajovi.
1: No, to je dobrý.
0: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů... Abychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě jednou Miraj, všechno nejlepší, tohle je dokola s polským DJem Tripsem, my jsme Hit Radio a přejeme vám 6 hodin, 12 minut, krásné úterní ráno.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: čtvrt na sedm, dvě minutky k tomu. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prej normálně měřejí, ale fotky leží na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teď asi říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chytrá

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď ráno hlásí pražské stodůlky. Dávejte si tam pozor v Jindrově ulici, kde zasahují hasiči u požáru domku. Ulice je neprůjezdná, jezdí se proto dočasně pouze okolními.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude 6:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci. Čekání na stůl v restauraci udělalo z francouzského páru milionáře. Během 20-minutové pauzy si zašli vsadit loterii a následně zjistili, že vyhráli přes 240 milionů korun. Původně si přitom mysleli, že jejich výhra činí jen několik desítek tisíc eur.
0: Kdyby to bylo takhle pravidlem, co? Pokaždý, co čekáme dlouho na jídlo, takže bychom vyhráli nějaký peníze.
2: Pokaždý, když čekáme na cokoliv, to by bylo peněz.
3: To je strašná suma, přesně 240 míčů.
0: 240 milionů, to je hodně.
2: To je hodně.
0: Takhle, nebudeme asi řešit, co bychom se koupili. Ty peníze nemáme, takže to je asi jedno. Ale vy jste vyhráli bingo, kdo jste u rádia, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka, Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. a jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle, Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: tohle Avicii Sea Romance na Hit Rádiu v 6.37. Dobré ráno.
1: Máme tady kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun a jsou tam dvě takové divné věci, jo?
0: No.
1: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece, tak proč to potřebujou, no. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
0: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko, teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si, škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho, a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí, a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
1: Já ji nemám, já už se.
0: A počkej, tak že to říkala do videa, že má klimatizaci?
1: Ale já nemám říkala. To, co máme ve studiu, já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, na obývák.
0: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, hele, ono to docela funguje, ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
1: za
0: to šlapalo.
1: Za 51 míčů třeba.
0: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu, jako jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
2: To byl šok.
0: Ale jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednou vzal teda. Co vy dva tady?
2: Klidně dvě.
0: Ale mohli by udělat nějaký losování třeba. Ale já jsem pro. Mě vlastně vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pravidelná údržba omezila provoz v pražských tunelech. Aktuálně se pracuje v Brusnickém a taky v Davidském tunelu ve směru na Troju i na Smíchov. Jsou částečně neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Nico Santos, Ray of Light. 6:50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: To by se to... Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide, ne? Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil jsem to.
2: Tak ty, když jde o jídlo, tak je jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co, čemu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře, co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě.
1: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to byl
2: to
1: hovor...
2: Jako jak odbydeš? Že to ne. Odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMS-ku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba o, tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
0: jako,
1: ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počká.
2: Kdo?
0: Chudák Kuba, úplně vidím, jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, mláčku, prosím, počkej, to musím vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello, tak dobré ránko.

teď na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Naprosto fantastická Pink So What 7.06 na Hit Radio. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. V obejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchl mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. Jo, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zabouchly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že by jsme měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu. Podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zabouchnutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba čtvrt hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zabouchnutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správného úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.
0: Jsem rád, že
2: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit teda, jestli to na těch vašich dveřích funguje.
1: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
2: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
1: Ok.
0: To je neskutečné.
1: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouch dveře a musel jsem líst, už teda dávno, do prvního patra. Člověče. Do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly otevřený, jo, ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení, jako nic moc, no, ale co máš dělat, no, prostě, když musíš, tak musíš. Já jsem byl rád, že ty balkonovky byly otevřený, takže to je můj případ, ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte, jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
1: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř? Jako ty hadi. Tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku.

Budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. Komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je pan Šíren.

0: tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodové dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený a to si dokážu představit.
1: Teda. Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
3: Hlavně jak to dopadlo s tím airsoftem? To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel bytu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
2: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psi odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem.
1: Jakože skočila a packou, jako, jasně. Ale,
2: Tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech. Přijel zámečník, 10 vteřin a byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na
1: Silvestra. Tak aspoň jim nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
2: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bych vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: Sinner a Gigi D'Agostino. Zabouchnutý dveře. Jedna ze zpráv, která přišla, byla od Míši. Ta psala, že si zabouchla dveře, když na plotně škvařila sádlo. A byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě, jasně, píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo? Tak Míša tady. Byl přidán smích k té zprávě, no, my jsme smajlík a píše. Naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne, Davide? Solar. Sofia, to jsou další hity pro vás za malou chvíli. Taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Už tam bude?
2: Přestaň, štěj mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení taky dnes ráno hlásí Pražský okruh. Dávejte si v těchto chvílích pozor od kilometru 3,5 směrem k dálnici D1. Je tam dočasně uzavřený levý jízdní pruh.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik hodin považovali za tělo ženy. Až forenzní zkoumání ukázalo, že domnělá oběť vraždy ve skutečnosti vůbec není člověk.
0: Čekaj, jak několik hodin zkoumali, jestli to je opravdová žena?
2: Tak to tady píšou.
0: A co se stalo v Americe?
2: Tohle se stalo v Austrálii.
0: V Austrálii. Jako spíš by mi to se dělo na Ameriku teda, ale v Austrálii tam to je taky pěkně vzhůru nohama, co?
2: Jako co dělali několik hodin, tak jako nejdřív odebrali krev, jako...
0: No, otisky prstů, sejmuli.
2: Změřili tep.
0: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shakira Zoo. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbajku, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak, chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně, jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: Ale kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama, jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někdy jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To seš frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka jedna.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.
0: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
3: 6.
0: Jo. Otázka třetí.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
3: Že všechno v ceně.
0: Mm-hmm. Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
3: Instagram.
0: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
3: YouTube.
0: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka.
0: Začíná to na A.
3: Avokádo.
0: No jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
3: Hroznové víno.
2: Mm-hmm. A poslední sedma. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
3: Občanský průkaz.
0: Pájo, to by se bude šlapat. Jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
3: Nevím, jízda na handbajku.
0: Jízda na handbajku. To by se bude jezdit na handbajku teďka. Máš, vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market. Je to tvoje.
3: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej. Ať to jezdí, no a určitě se někdy ozve, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz. Hit Radio City. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Summer 743. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasové jízdě David Guetta a Sia She Wolf a taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor v Praze na jižní spojce za sjezdem na Vršovice. Ve směru na Černý most provoz blokuje nehoda osobního auta s nákladním. Na místě už je teď asi kilometrová kolona.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je selhání na Hit Rádiu Činasky v 7.54.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, tak jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
2: To by se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bývala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozen.
0: Já jsem se řekne, že se s tím nedovolí souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo, protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluví, za těch 12 hodin máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě střádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 hodin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 hodin možná, no.
0: To kecáš. Asi ne. To kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě. A já, z čeho jsi v pohodě, nebo jak jako, a on, no z té hádky, jak, a říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky, a on, no, ale teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt
0: provozený. Máte to naopak, evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění po 12 hodinách znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Praze v červenci rostla nezaměstnanost, a to o 0,1% na 3,9%. Práce se hledalo bezmála 40 tisíc lidí a volných pozic v nabídce v metropoli přibylo o 500 na 23 tisíc. Praha se i nadále udržuje nejnižší nezaměstnanost v celorepublikovém měřítku. Dnešní ráno většinou jasné, skoro jasné, den bude opět bez srážek, teploty kolem 17 stupňů, bude foukat chladnější vítr severních směrů a odpolední teploty se budou dostat na 26 až 28 stupňů. Z metropole Lucie Danková.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Taky Davidem, hezké ránko.
11: Krásný úterý.
12: Snídaně šampionů.
10: 2 minutky po 8 vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska

0: uší Hit Radio, tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly pod lžní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerosekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga. Jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozchouřkovat do celého roku?
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhý časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní zprávař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
1: No,
0: to je vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je vončo. Dobře, ale tak čistě hypoteticky. Kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhují, že by to bylo co dva týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle dva týdny volníčko, takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by museli být zjednout.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky. No. Tak kdyby, jak byste to brali vy? Co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte? Jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vidět. WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou. Jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U. S tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Praka dobrá, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovo prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o tom myslíte, spousta zpráv, zahltili jste nás.
1: Monča píše hezké ráno od kávy. Jak by si je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu
0: samozřejmě. To píše Michal, to píše Michal. Taky tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Ale prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když ji chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc, dva týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty dva týdny? Už tak je těžké je přes ty dva měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední dva týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Jasný názor. Taky píše Petr. To mohl vymyslet jen, teďka tři tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. Dva měsíce jsou moc najednou. Brala, viděla bych to na pololetku. Červenec a prosinec. Haninka.
1: Červenec a prosinec.
0: No jakože tak měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouskovaný fakt jako po třeba týdnech nebo dvou týdnech, ale takhle měsíc v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chce bych s tím udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší. Co na to, David?
3: Souhlas.
0: Toho souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8:17, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale také na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu, třeba tohle. Eric Pritz, Call On Me nebo Taylor Swift, Opel Light, to všechno za malý moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.

0: Happy time!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Štosuje se to na Pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Vestec. Je tam dopravní omezení, před kterým se dělá kolona. Navíc před sjezdem na Jesenici došlo k dopravní nehodě.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Taylor Swift, novinka Apple Eyes tady na Hit Rádiu. 8.31 a zní to sakra dobře. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Louisiana varuje před nebezpečnými bakteriemi v moři. V tomto americkém státě se letos nakazilo 9 lidí a 5 z nich zemřelo. Riziko nákazy roste zejména v teplé mořské vodě a bakterie se mohou do těla dostat například přes otevřenou ránu. Benzín by mohl do konce prázdnin zlevnit pod 40 korun za litr. Podle analytiků klesají velkoobchodní ceny pohonných hmot i cena ropy. Zlevňovat má také nafta.
0: To jsou zprávičky, Davide, to je ono, to chceme slyšet.
2: No a Sabrina Carpenter má údajně jasnou podmínku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
3: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
0: Kdybyste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. No, já jsem si řekl, Davide, že bychom si to mohli vyzkoušet. Jestli máme šanci, alespoň jestli dáme aspoň část textu u tady ty písničky.
4: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
0: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není hodina, pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi, tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
4: A hlavní vyhrál. Cena by byla Sabrina Carpenter.
0: Tak? Hlavní cena. To je, znáš aspoň část textu tady u toho Davida?
4: Já ne.
0: No tak to nemá šanci, no, bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás, 8.33 na Hit Rádiu, Espresso, dobré ráno.

0: Máte Hit Radio, Kamrad Vimein.
1: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo? Já vím, takový neškodný jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo,
0: no takže... Tak proč být opatrný s tím melounem teda?
1: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
0: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
1: Máte-li v tom zálibu velkou.
0: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ten meloun jenom díváš, že jo?
1: Myslím si, že prodejcům jako raketově vyskočí tržby po týhletý informaci.
0: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab, In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Let Far Ben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabitím, nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet, já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky, jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima a různýma věcma, to tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a seš v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, a teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to teda usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pust mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. Já jsem se jenom zvedl a koukám tam a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, tak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prýma mejdan. No tak, ať nám tady neusnete vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51.

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Soul True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme tam vykřičník, ráno v 6, zítra, ahoj!
2: Hitradio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Opatrně na silnicích. V těchto chvílích stále počítejte s kolonami na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a na úrovni Ořechu, pokud jedete k letišti, ale také v opačném směru už na sjezdu z D5. Zdržení kolem 15 až 20 minut pak hlásíte v oblasti Černáku, jednak na sjezdu od Hradecké dálnice, ale také na příjezdu od Běchovic. Stále je to kvůli pracím v Kbelské ulici. No a více aut hlásí Barandák, Dobříšská a také centrum metropole. Na klasických místech Ječná nebo Magistrála a Letenský tunel. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Kbelská ulice se po rekonstrukci plně otevře ve čtvrtek v podvečer. Je to o zhruba 2 dny dříve, než se očekávalo. Práce začaly 2. července, doprava v části Kbelské je vedená v takzvaném virtuálním tunelu. Zavřené jsou všechny sjezdy a je to možné ve směru na D8 sjet pouze na dálnici a do Letňan, opačném směru pak pouze na Novopatskou. Praha 10 poprvé pořádá sbírku školních pomůcek, aktovky, penály a další školní potřeby můžeme nosit na recepci radnice. Desítky až do konce srpna přijímány jsou nejen nové, ale také použité a zachovalé a plně funkční věci. Všechny vybrané pomůcky poputují k rodinám z Prahy 10, které se ocitly ve finanční tísni, a podobné sbírky pořádají také na Praze 5 a 6. Americký prezident Donald Trump se měl po červencovém summitu NATO schovávat v kontejneru na jídlo. Mohl tak nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. A podle amerických médií tak kvůli hrozbám ze strany Iránu mohl odletět vojenským letadlem. Plavkyně Barbora Sejmanová a Barbora Janíčková postoupily do dnešního finále mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob. Obhájkyně stříbrné medaile Janíčková proklouzla do finálové osmičky jako poslední.
6: Trošku mě mrzí ten postup, že budu plavat na 8. dráze, protože co z toho zpátky dýchám na stranu, kde nikdo nepoplave, tak to mě jako štve, ale s tím prostě se nic neudělá už.
3: Úřadující šampionka Bára Sejmanová byla v semifinále 5.
6: Bylo to fajn, chtělo se mi to ještě trošku líp než ráno, takže jsem byla strašně ráda, že jsem dokázala prostě udržet to, co jsem si řekla s trenérem, takže velká spokojenost. A myslím si, že když udržím ten stejný závod a přidá se tam trošičku ta atmosféra toho finále, že by to mohlo být lepší.
3: No a finále se dvěma Češkami se poplave dnes po 6:30 večer.
7: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: V průběhu dnešního rána byly teploty velmi příjemné, pohybovaly se kolem 17 stupňů, na některých místech bylo dokonce i chladněji. Většinou jasné, skoro jasné dopoledne, odpoledne pak částečné přibývání mraku, chladnější severní vítr a maximální teploty kolem 27.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Hezké dopoledne, přátelé, 3 minutky po 9. hodině, tohle je 11. srpnové úterý a musím teda říct, teda to jsem řekl blbost, to úterý je, není určitě 11. Tohle je 11. srpnový den, je úterý. Já jsem to měl říct správně, že jo?
3: No a teď už si to dal do pořádku.
0: Tak,
3: a dál?
0: A teď jsem vám chtěl říct. Že já jsem dneska vyšel a říkám si, teda, ale to je krásně, jo? Ani teplo, ani zima, jo? A teď dokonce při cestě na autobusovou zastávku jsem se nespotil. Musím teda říct, že dneska je den jako malovaný.
3: Ano, zatím to tak vypadá, že den jako korálek, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží.
0: Přátelé, počítejte s námi korálky a jestli vám to vychází, tak doufejme, že to vydrží dneska po celý den. My jsme Hit Radio City, máme pro vás čerstvé informace z Prahy. Mimochodem, tak Belská, to je teda velká sláva. I tomu se budeme věnovat. A teď už Enrique Iglesias. Ať máte hezké úterý, přátelé.

0: Hitradio City je s vámi i v úterý dopoledne a teď nějakých 12, možná vlastně už 13 minutek po 9. hodině. No tak, přátelé, dneska 11. srpen a přesně 34 let zpátky psal se rok 1992. Udála se v Japonsku zásadní věc, která měla teda vliv hlavně na nás. Co, už vám to cvaklo? No jasně, pan magistr Miraj Navrátil, totiž dneska má narozeniny 34. Tak Mirajovi z Hitradia samozřejmě přejeme jen a jen to nejlepší. Děkujeme ti za tu skvělou jízdu, kterou se nám zatím nabídnul, ale věříme, že toho bude ještě víc.
1: Když
0: je teda pravda, že je to absolvent právnické fakulty, o tom se ví, taky, že vlastně během muziky nějakou dobu dělal i advokátního koncipienta, ale pak pochopil, že muzika bude o něco lepší. Začínal vlastně jako zpěvák ve skupině Dolls in the Factory, no a pak se napsal rok 2014 a vznikli Miraj. Jestli si pamatuju dobře, tak od letošního května taky tatínek, protože se svojí partnerkou Sárou přivítali na svět syna Jonatána, tak mu přejeme samozřejmě hodně zdraví, všechno nejlepší. Miraji, rádi tě uvidíme na našem City pikniku, a to už za krásných 9 dní, jestli počítám dobře. Bude to 20. srpna, bude to na Ladronce a bude to skvělé. A tam mu třeba i osobně můžete popřát trošku spožděně k narozeninám. A když už jsme si dneska udělali takový průřez Mirajovou historií, protože má narozeniny, tak nezapomeneme ani na tuhle skvělou písničku s Evou Farnou. Vzpomeneš si? Do hlavy.

My Universe. Tohle jsou BTS a taky Coldplay dohromady. Přejeme vám stále dobré dopoledne, za chvíli 9:30. Ideální čas na další velké hity. Za pár minut Simple Plan a Welcome to My Life, anebo taky Lost Frequencies. Jedině u nás na City.

0: turn to dust all that I adored.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Lost Frequencies, The Feeling. A taky jedna čerstvá zpráva, která potěší všechny cestovatele po hlavním městě v autě, jo? Všechny nás, řidiče, protože jako nečekal jsem to, že to bude takhle brzo, ale skutečně Kbelská ulice, prosím vás, už ve čtvrtek za dva dny se nám otevře po té uzavírce, kterou jsme museli strpět, tak nějak jako vlastně od začátku prázdnin a dokonce o dva dny dřív, než se to původně plánovalo. Konkrétně ve čtvrtek v podvečer, jo, tedy právě o něco dřív, technická správa komunikací o tom napsala na síti X. Práce tam začaly 2. července, doprava v části Kbelské je při těch pracích vedena v takzvaném virtuálním tunelu, to znamená, že tam prostě se nedá najet na tu Kbelskou, jo? Jestli jste to někdy zkoušeli třeba od Letňan nebo z Proseka, tak jste zkrátka nenajeli. Nynější práce na Kbelské se týkají skoro 3 km silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou, no a součástí byla výměna asfaltového povrchu nebo taky opravy a vystužení kanalizačních šachet, blablabla a tak dál. Zásadní je, přátelé, že už ve čtvrtek večer, to znamená v pátek, jestli vám třeba začíná v sobotu nějaká dovolená nebo tak nějak a jedete prostě někam přes půl Evropy nebo třeba jenom na chalupu, tak pozor, v pátek už se to dá na severu Prahy přes Kbelskou projet, což si myslím, že jsou dobrý zprávy. Ani jsem si nemyslel, když jsem si včera tady stěžoval ve vysílání Hitrádia, že máme tu Prahu nějakou jako zbytečně moc rozkopanou, tak jsem ani nevěděl, že vám přinesu jenom o 24 hodin později takhle pozitivní zprávu. Takhle se mi to líbí, ano, takhle bychom to měli dělat. Imagine Dragons, anebo právě teď Morčíba, další velké hity u nás.

0: No jo, bude 9:45. Dopoledne pokračuje s vámi Hit Radio. Já myslím, že máte dobrý úterý, ne? Zatím jako všechno v pořádku, jo? Kdyby náhodou ne, klidně si postěžujte 777-937-777 a nebo vám po 10. hodině zvednu náladu City Quizem. Ono, vyplnit správně nějaký kvíz, křížovku, osmisměrku, případně jako další takový ty věci, které jsou na hlavu, tak přece jenom dolije trošku, bych řekl, toho hormonu štěstí jako do krve, ono to potom jako funguje přece jenom o něco lépe. Tak šanci budete mít, City Quiz pro vás připravený po 10. hodině, no a do té doby... September a její Cry For You, mimo jiné také Rose a Bruno Mars nebo Dermot Kennedy. Ti všichni do 10.
1: Jiřísky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.

0: Dermot Kennedy u nás na Hitrádiu. Tak hezké dopoledne, Praho. Dáme si Cyrila, anebo taky Westlife. To vám budeme hrát po 10. hodině další velké hity pro to dnešní povedené úterý. No a co se děje v Praze? Hele, my to víme. Lucka je tady.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Stále počítejte se silnějším provozem po oblasti kolem Kbelské. Jednak na příjezdu Hradeckou dálnici už hlásíte 15 minut v koloně. Popojíždět ale budete také od úrovně Štěrbohol. Tady je zdržení kolem čtvrt hodiny. Taktéž Baranďák a Dobřížská ulice kvůli pracím v Radlické stále probíhají a pokračují tedy i s tím související kolony. Navíc před nájezdem do Dobřížské jste nám hlásili menší nehodu v oblasti zdržení minimálně 20 minut a přidám ještě Pražský okruh. Tady od sjezdu z D5 nabíráte 5-minutové zpoždění. V opačném směru se zdržíte v přerušované koloně už od Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín. Vyčlenila na to zhruba 2 miliardy korun. Co tady v horizontu let vznikne, doplní radní Prahy Adam Zábranský.
2: Už teďka téměř si s tou víme, že tam nebude moc být skoloudováno například bydlení, ale chceme tam vybudovat aspoň v tom podkroví třeba studentské ubytování. A jinak to budou takové prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i, že by tam byly prostory pro vědecko-technický park, nějaké třeba dílny a podobně.
1: Za projektovou dokumentaci město zaplatí zhruba 120 milionů korun. Soutěž na dodavatele projektu by měla končit v lednu 2027. Na P+R parkovišti nedaleko vlakového nádraží v Obramovicích nově zaplatíme parkovné také přes mobilní aplikaci Easy Park. Jde o další možnost úhrady, která umožní rychlé a pohodlné odbavení, a to bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně je dál možná také úhrada v aplikaci Pidlítačka. Počet hlášených událostí souvisejících s provozem dronů roste, zatímco v roce 2023 Úřad pro civilní letectví evidoval 172 podnětů a oznámení, loni jich bylo bezmála 600. Od začátku letošního roku do 6. srpna jich je 400. Většinu incidentů tvoří lety nad zástavbou nebo překročení výšky v okolí letišť. Zahradníci na Vyšehradě už 20 let zavlažují trávníky i záhony užitkovou vodou z Vltavy. Ta plně nahradila vodu pitnou. Slouží k tomu unikátní zavlažovací systém, který dostává říční vodu na Vyšehradskou skálu. Využívá k tomu historickou čerpací stanici v areálu Podolské porodnice. Národní kulturní památka Vyšehrad systém popisuje na svém webu.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: V průběhu dnešního dopoledne většinou polojasná obloha. Odpoledne se vyjasní, skoro jasno, na večer dokonce ustane severní chladnější vítr. Čekají nás mírnější teploty oproti včerejšku, dnes jen 26 až 28 stupňů.
4: Je severní vítr krutý?
1: Ten, většinou ano. Většinou
4: a ten
1: ano.
4: Dnešní?
1: Ten bude příjemný.
4: No tak vidíte.
0: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Kdo žije v Praze, ten vždycky dopoledne poslouchá Hit Radio City. Ano, děláte dobře, přátelé. Máme pro vás náš oblíbený City Quiz, který vám opět přihraje dvě vstupenky na super koncert do Rígráčů na Xindla, tak dobře poslouchejte. No a když jsem říkal velké hity, tak to dodržíme. Začneme s Pink, za pár minut si dáme Cyrilla, anebo nás čekají parádní Westlife. 4 minutky po 10. Dobré dopoledne.

Girl ve verzi od Westlife. Dopoledne na Hit Radio City za pár minut Rag & Bone Man a nebo taky kapela Krištof, ale hlavně možnost, jak si jako prověřit svoje mozkové závity a zároveň i uši, jo, to budete hodně potřebovat. Jedna hudební ukázka písně od Xyndla X, puštěná pospátku.

0: pro celou Prahu. Let's go.
1: Znělo to celkem arabsky. Nicméně, těhle 9 vteřin může být cestou k tomu, abyste vyluštili dnešní City Quiz. To znamená, víme, že to je Xindl X, že to je nějaká píseň, kterou jsme pustili pospátku. Mě zajímá její název. A musím teda říct, že to je velmi slavná píseň od Xindla X a nejenom od něj. 777-937-777, pište sem ke mně do studia, můžete nahrávat hlasovky, využívat WhatsAppky nebo SMS, je to úplně jedno, napište mi správnou odpověď, hezky se podepište, cože je to za písničku, která je puštěná pospátku, jo? No a když to zvládnete a dáte správnou odpověď na 777-937-777, mám pro vás dva lístky do Rigráčů na koncert Xindla X 18. srpna. Jestli jste v Praze, tam byste neměli chybět.

0: Každý den pravidelně u nás po 10. hodině na 937, tedy na Hitradio City, si můžete tak nějak jako prosvištit svoje mozkové závity, jestli vám to zapaluje, jestli si dobře všechno pamatujete, protože je tady City Quiz. No a tento týden vás dostanu na koncert Xyndla X, který je v Riegrových Sadech. Můžete tam jít úplně zadarmo. Zásadní je samozřejmě něco vědět, jo? Mám pro vás vždycky písničku od Xyndla X, kterou pouštím pospátku. Zajímá mě, jak jste na tom, jestli to poznáte. A dneska teda musím gratulovat všem, kteří vzali telefon, odvahu a napsali, protože jako z 99% naprosto správné odpovědi. Zdravíme Lucku, Zlatu, Kačku, Martinu, Kamila to zvládla, Edita, Jana, Oskar, Růža, Pája, Lucka, Honza, Lenka, Kuba i Marika. Jo? A teda taky Helenka. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak se máte? Dobrý den.
1: No báječně, když jsem ve vysílání.
0: No tak to je dobře. Pracujete? Jste v práci?
1: Jasně, v kanceláři.
0: Je to tak. Tak mimochodem, zvládli jste ty včerejší vedra jakým způsobem v kanceláři?
1: Klimatizace.
0: Ježíš, tak to je dobrý, tak to je fajn. Já jsem pouštěl jednu krátkou ukázku, 8-vteřinovou, je to písnička od Xyndla X. A mě teda, Helenko, zajímá, jaká písnička od Xyndla to byla, kterou jsme pustili jaksi pospátku.
1: Má oblíbená láska v housce.
0: Dobře. Jdu to prověřit, jo?

0: naprosto správně. Takže, Helenko, vy jste to zvládla, neměla jste nějaký pochyby, slyšeli jste to a hned jste věděla, jo?
1: Přesně.
0: No, tak to je dobře. Takže vaše oblíbená písnička, předpokládám, že v Rígrových Sarech taky zazní, protože Xindl tam bude 18. mít parádní koncert. Koho vezmete sebou, dáváme vám dvě vstupenky.
1: Vezmu manžela a budeme to mít k mému svátku.
0: No tak to je krásný, takže si to užijete bez dětí, chcete říct?
1: Přesně tak, bez dětí, moc se těším.
0: Hurá. Super, tak užívejte den, dneska to zvládněte v práci a zase se někdy budu těšit, jo?
1: Díky, mějte se,
0: naschle, hezký den. No a vám všem, kteří posloucháte, i zítra si můžete s námi prosvištit mozkové závity, zahrát si City Quiz, je to jednoduchý, odměna vás nemine.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Hit Radio City. Přátelé, mám pro vás pozvánku na dnešní večer po 18. hodině, kdy opět roztočíme kola našeho Hit Radia Classic, to znamená hitů z let 80., 90. a taky z milénia. A teď vás vezmu přesně do poloviny 90. let a to rovnou pod jeden strom, protože legendární Lemon Tree od německých Fool's Garden se objevil právě v roce 1995. Ta skladba je pravda, že působí jako velmi pozitivně, ačkoliv vlastně není, protože zpěvák tehdy tu skladbu snad napsal během jednoho nedělního odpoledne, když zrovna čekal na svoji přítelkyni, která ovšem pozor, přátelé, tehdy vůbec nedorazila. Byl to vlastně začátek konce celého vztahu. No a když se zaposloucháte do těch slov, které tam jsou, jako moc pozitivní to není. Nicméně hudebně je to v podstatě šlágr, který se neustále vrací. Tak rok 1995, lákadlo na dnešní večer po 18., kdy vám hrajeme Hit Radio Classic a kde se klidně můžou objevit i tyhle fláky z roku 1995. Tady jsou Fool's Garden, Lemon Tree a za pár minut vytáhneme taky Linkiny. Tak vám přejeme dobré dopoledne, Praho.

0: Další muzika a další velké hity vás čekají za chvíli. Teď máme 10:45. Tohle je dopoledne u nás na Hit Radio. A protože my moc dobře víme, co se děje všechno v zoologické zahradě, máme o tom dobrý přehled, jsme hrdými partnery pražské zoologické zahrady. Tak, doneslo se mi, přátelé, že jsou poslední místa na prázdninový termín 21. srpna v jednom fantastickým zážitkovým programu, který mají v zoo. A to je se spacákem do zoologické zahrady. A teď mi řekněte, kdo by to přece jenom nechtěl zažít, jo? Můj jako odvěký sen, to znamená přespat v zoologické zahradě. Jen si představte, jaký jako by to bylo, opravdu jako strávit noc se spacákem přímo v zoo. Tenhle nezapomenutelný zážitek nemusí být jenom sen, ať už pro děti nebo pro dospělí, můžete to jako zvládnout a to rovnou i v pražské zoologické zahradě v Troji. Samozřejmě bonusem může být i nevšední večerní prohlídka zoo, protože tam chodíte ve chvíli, kdy už vlastně v zoologické zahradě nikdo není, taky k tomu ranní kvízová stezka a ještě vlastně zavřená zoologická zahrada, kterou tak říkajíc máte skoro pro sebe. Takže poslední volný místa na prázdninový termín 21. srpna, mrkněte se na web a konkrétně na webu Zoo Praha najdete e-shop a tam zážitkové programy se spacákem do zoo, stojí to za to. Za pár minut Verona nebo One Republic.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: jedenáctá za chvíli, Hit Radio City a Alex Warren a nebo Get Far. Za pár minutek to znamená po čerstvých zprávách. Víme, co se v Praze šustne, je tu Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. A pokud přijíždíte do Prahy D1, tady jste nám zhruba na 30. kilometru hlásili komplikace, srazilo se tady několik dopravních vozidel, pokud jedete tedy dál směrem na Mirošovice či Mnichovice, počítejte s více auty a s kolonou aktuálně na 15 minut. Přijíždíte také po D1 odchodová v dlouhé koloně a pokračujete na Běchovice, respektive Černý most, tady v té přerušované koloně strávíte ale mnohem více času, se zhruba o 25 minut. No a zdržení kolem 5 minut to stále platí pro Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu, nebo také Barandák a Dobřížská ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Začíná oprava tramvajové tratě v Chodovské ulici. Práce potrvají 18 dnů do pátku 28. srpna. Kvůli nim je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Linky 4, 11, 24 a pak 95 a 96 pojedou po změněných trasách. Dopravní podnik během výluky zavádí náhradní autobusovou dopravu. Více informací najdete na našem webu. Praha podporuje pěstouny, chystá další praktickou pomoc, digitální kartu pěstouna. Ta má nabídnout slevy, zvýhodněné služby a další výhody pro pěstounské rodiny. Pokračuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
3: Chceme k tomu také postupně přizvat všechny organizace, ať už městské nebo divadla, sportovní kluby a další firmy a poskytovatelé služeb, kteří by mohli pěstounům například nabídnout slevu nebo nějak jiným způsobem jim pomoct při té neskutečné práci, který oni odvádějí nejenom právě pro ty děti, které to potřebují, ale pro celou naši společnost.
1: Pěstouni by se prostřednictvím karty mohli jednoduše a bezpečně identifikovat a čerpat výhody od zapojených partnerů. Ojedinělá možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až dvě a viditelné bude na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve pak také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Výkop je v 9 večer.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Většinou polojasná obloha, k večeru postupné vyjasňování, odpolední teploty budou šplhat na 26 až 28 stupňů a fouká chladnější vítr od severu.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, přátelé, poslední třetina našeho dnešního společného dopoledne u nás na Hit Radio City. Zuzankám všechno nejlepší. Známe nějakou Zuzanu? Zuzanu Norrisová,
1: kolegyně naše z...
0: Ano, z Rokrádia.
1: Rokrádia, taky tečně, Zuzanka.
0: Tak ta už odešla, tak musíme...
1: Já jsem to stihla, já jsem jí popřela ráno.
0: Nekeci fakt. Tak dneska na Zuzanky nezapomeňte, přátelé. A k tomu všemu si rozhodně nechte puštěné Hit Radio City, protože pro vás máme skvělou muziku. Tohle jsou Blink 182, neboli, jak zpívají Mirai, Blink 182, All the Small Things. Alex Warren a nebo Get Far, další velké hity, které vám nabídneme i po 11. hodině. Tak ať se vám daří, hezké úterý.

0: Get Far a The Radio. Tohle sem k nám patří, to je jasná věc. Posloucháte Hit Radio City. Za pár minut nás čeká Miles Smith a nebo taky Lucas and Steve. O tom, že nachytat se můžete jako velmi snadno, o tom mluví jedna událost, která se jako opravdu stala. Konkrétně teda na Madeiře. Možná, že tam dokonce někdo z vás jako byl třeba na dovolené a tak dál. Ale po internetu se rozšířila taková zpráva, myslím si, že to bylo minulý týden, že u jednoho konkrétního kostela na Madeiře, že tam bude mít svatbu Cristiano Ronaldo. Jo? Opravdu se rozšířily zvěsti o jeho svatbě s jeho dlouholetou přítelkyní Georginou a tak prostě lidi to vzali jako za svý, jako hotovou informaci a opravdu jako tisíce fanoušků se sjeli na Madeiru k tomu konkrétnímu kostelu. A Ronaldo tam samozřejmě vůbec nebyl. Za to tam byla úplně jiná veselka, jako dvou úplně obyčejných lidí, kteří ani nepočítali s tím, že by měli tolik hostů, ale byli dost překvapení. Ten manželský pár, který se tam opravdu jako oddával, tak byl doslova šokován s tím, že oni se samozřejmě ty fanoušci jako nehrnuli přímo do toho kostela, ale čekali tam, měli připravený fotoaparáty, fotili je a teď ty novomanželé jako vůbec netušili, o co se jedná. No, dost zajímavý je to taky z hlediska těch fanoušků, kteří jako se nachytali na tuhle zprávu, protože si nedovedu představit to zklamání, když z toho kostela jako nevyšel ten Ronaldo s tou Georginou, ale vyšli tam prostě úplně obyčejní novomanželé, jestli jako čekali, že to je nějaký předvoj, nebo prostě dvojníci, nebo co. Jako museli by asi hodně zklamaný. No tak prosím vás, nevěřte všemu, jo? Doba AI a různých výmyslů na sociálních sítích, to se potom chytíte jednoho stébla a pak je vás několik tisíc a jedete třeba přes půl světa dívat se na to, jak vlastně tam ten váš idol vůbec není. Za to já vás teďkon vezmu do jednoho takového malebného městečka v Podkrkonoší, možná, že to tam máte rádi, stejně tak jako Michal Malátný. Přátelé, tady jsou Činasky a jenom vrchlabí.
1: Jela jsem s Marcem.

0: Lucas and Steve a jich On The Move právě teď na Hitradio City, za pár minut třeba Miley Cyrus. No a je to vlastně venku, oznámilo se to. Miley připravuje 10. studiové album. Prozradila to v takové speciální edici magazínu Wonderland, pro který nafotila i velmi odvážné snímky. Velmi slušná propagace. Takže fanoušci Miley Cyrus se můžou těšit opět na další novou muziku. Kdy to bude, to zatím jako není úplně potvrzeno, nicméně bude to. A dokonce se spekuluje o tom, že by mohlo dojít k velké hudební spolupráci mezi Miley Cyrus, Edem Sheeranem či snad Coldplay. Necháme se překvapit a až to budeme vědět, tak to určitě připravíme a potvrdíme. Miley Cyrus a Flowers za chvíli.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Za pár minut si dáme Evu Farnou a její perpetuum mobile, ale přátelé, už se nám to blíží. 9 dní zbývá.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: No jasně, nechci říct, že se rozloučíme s létem, to v žádném případě, ale dáme si třetí pokračování City Picniku, a to už za 9 dní, 20. srpna. Na krásném místě, na Ladronce, a musím říct, že ten poslední City Picnik teda ale bude jako exkluzivní, jo. Nejenom, že tam nesmíte chybět vy, bude tam řada stánků našich partnerů, bude tam skvělý jídlo, skvělý pití, a my vám přivezeme úplně zadarmo dnešního oslavence, kterým je Miraj Navrátil, no a k tomu Richarda Krajča. Oba dva chlapi vystoupí společně s námi na City Picniku na Ladronce. Já věřím, že počasí bude tak akorát, protože na parukářce jsme se poměrně potili, ale o počasí jako ještě dost času mluvit, jo? Zásadní je, abyste si udělali čas 20. srpna, příští týden ve čtvrtek. Celý odpoledne jsme tam od 4 až do 9 a hlavně je to úplně zadáčo. Takže vezmete celou svoji rodinu, vezmete kamarády, vezmete babičku s dědou, strejdu, vezmete možná i svoje spolupracovníky a vlastně lidi z práce, byste utužili kolektiv, přesně od toho je City Picnic, my se na vás moc těšíme, bude to skvělý a já věřím, že se jako rozloučíme s tím létem nebo možná s prázdninami velmi důstojně. Takže ještě jednou, 20. srpna za 9 dní City Picnic číslo 3, tentokrát Ladronka a celý odpoledne s námi.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

se tak dobře poslouchá. Eva Farna, Perpetuum Mobile a vůbec celá deska ADHD Pop jako patří tomu nejlepšímu, co si můžete vůbec pustit do uší. Tohle už je klasika, kterou vám zahrajeme za chvíli, to znamená po 12. hodině, kdy opět Ether Hit Radia ovládnou srdcovky. Jo? Takže hity, na který jste možná zapomněli a který máte zapsaný v srdci anebo v paměti prostě. Protože, hele, když se ozve Tarzan Boy, tak zhruba tak, asi tak, jako v půl druhý ráno, na každý svatbě všichni tančí a všichni znají text. I tohle bude součástí našich srdcovek a to za chvíli po 12. hodině. Jirka Pelnář se na vás těší. Ode mě asi úplně všechno, alespoň pro úterý 11. srpna, jo? Nezapomeňte na to, že dneska mají Zuzky svůj svátek, Miraj má dneska narozeniny, je toho víc než dost a zítra budeme sledovat Perzejdy. Já vám to samozřejmě připomenu, zase od 9 hodin se budu těšit tady u nás na Hit Radio City. Kuba Urban přeje hezký úterý, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte zejména na příjezdu odchodová po D1 a pak dál cestou na Štěrboholi, respektive na Černák. Zdržení může být až 25 minut. V centru metropole nabíráte krátká nárazová zdržení. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát před volbami prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne v aplikaci e-doklady. Náměstek ministra vnitra, vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
6: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
2: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám. Dobrá zpráva pro všechny řidiče, Kbelská se pro auta a pro autobusy plně otevře po rekonstrukci už tento čtvrtek 13. srpna v podvečer. Je to o zhruba 2 dny dříve, než se původně očekávalo. Práce začaly 2. července a doprava v části Kbelské je při nich vedená v takzvaném virtuálním tunelu.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasná, polojasná obloha. K tomu bude foukat osvěžující severní vítr. Maximální teploty se budou dostávat na 27 stupňů.
1: Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář.
8: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hit Radia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
2: Jsi šikovný kluk, ano.
8: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje, jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
2: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli, no.
8: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
2: Zázrak,
8: je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations.
1: Hit Radio City.

Byli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, ten nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to neumí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta a měli bychom si nastartovat motor ve předutou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: nádhera, co? Tarzan Boy a italský projekt Baltimora, nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsAppu Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu od Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy. Připomnělo mi to dětské diskotéky, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mně bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules. A spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku takhle dopoledne? Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hit Radio.
3: Look around you. What do those faces tell you?
4: Faces, joy and pain.

0: Co chtějí dívky? Jo, o tom tady zpívá Christina Aguilera. A je škoda, že to je v angličtině. Zase víme prte.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin, 24 minut. Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli se taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně, tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp. Sem ke mně do Hit Rádia a těch zpráv je tady strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hrály Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čvrko, Jirko, čaupelny, hele, tady čaupelny, teď na to kouknu. Čaupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali, jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici výš, osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky, sedím v práci v kanclu, poslouchám Hit Rádio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Rádio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín, čusk. Tak tohle. Děkuju. To je tak hezký. To je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Radio Disco. Mně se to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. A to nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu. Každopádně. Není tady přesný jméno, jenom K, takže K. Tak díky K. Díky K. Tak Men in Black. K. Děkuju. 12 hodin 26 minut, takový aktuální čas, srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná a to je na vaše přání, tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte, pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii, já to podle toho zkusím poznat. 777 937 777.

řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: parazitem Houdini. Je 12 hodin 36 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio, kam píšete, co byste chtěli slyšet. Srdcovce na přání, no a opět děkuju za všechny zprávy, ale vybírám tady zprávu od Erika, který mi trošičku polechtal ego. Eriku, děkuju, tohle bych občas jako potřeboval častěji. A píše, čau Jiří, pravidelně poslouchám srdcovky a smekám klobouk a otáčím kšiltovku kšiltem dozadu z toho, jak nás umíš vrátit do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu s volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak se mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny, kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Radio, začátek 90. let, Snow a Informer.

0: tohle celá verze, 4 minuty 23 vteřin, Informer, tak to je srdcovka na přání, tady na Hit Radio. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio, to je neuvěřitelný, no tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce, je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Radio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání, samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano, a právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třešeň. A taky citron a bezinka, anebo meduňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinujou tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselinu citronu přidáváme při zavařování, zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Uh-huh. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jako rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enrique Iglesias a Nadia krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušovanou kolonu nám hlásíte od Chodova na příjezdu D1 a pak na Štěrboholské spojce směrem na Černák. Zdržení je kolem 10 minut. Centrum metropole projíždíte s nárazovým zdržením. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělními silnými otřesy neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly zhruba na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. No a letošní horké léto láká častěji k vodě, velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
3: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
2: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám. Praha vybuduje ve středním odborném učilišti v Radotíně nový učební pavilon. Ten navýší kapacitu školy o 60 míst ze současných zhruba 230. Vzniknou dvě kmenové a dvě odborné učebny a větší zázemí pro žáky. Nová budova nahradí technicky nevyhovující starý pavilon, který dělníci nakonec zbourají.
4: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Teploty jsou dnes mírnější a fouká také chladnější příjemný vítr od severu. Jasná polojasná obloha podle předpovědí maxima kolem 27 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Jedna hodina odpoledne, tři minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
2: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
5: Je pravda, že jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons Believer. First

Vidíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zazpomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemujou tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotů, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale taky nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech. Takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí. Nicméně, pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu se svíčkama do lesa nechoďte. Dokonce tak už je zakázáno, když jdete třeba venčit psa do přírody, že jo, na čerstvý vzduch a je to na vás moc a potřebujete si dát cigárko, že to vaše tělo nezvládá tu dávku čerstvého vzduchu, tak ani to, jo, ani to se samozřejmě v tomhle horku nesmí jít takhle s cigaretou s tím rozdělaným ohněm. Takže bacha na to, dávejte opravdu velký pozor. Neříkám, že to je za pokuty, ale logicky, jo. Když vidíte, jak to kolem vypadá, tak takhle ten otevřený oheň v přírodě není teď momentálně dobrý nápad. A možná je to pro vás teď třeba taková malá motivace k tomu to trošku omezit. My si dáme na Hit Radio další hit od skupiny Cars, jmenuje se Breathless, takže bez dechu, no, tak to znáte sami, jo, tak to máte ode mě tady na tu odvykačku. A zkuste to, já vám fakt jako držím palce. Kdy jindy začít přestat kouřit než dneska? Pojďte do toho. Tady Hit Radio.

0: Basta.
1: Marquez, Vajemos, compañeros, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Teď jsem chtěl mluvit o velmi zásadní věci, ale místo toho tady přečtu SMS, která mi přišla na WhatsApp 777-937-777 od velmi naštvaného Lukáše a píše: čau, tak ti pěkně děkuju, před chvíli jsme se vrátili z rauchpauzy a kolega říká: mě v tom horku to cigo snad už ani nechutná, nenecháme toho? Říká mu: jsi se zbláznil, mám 3 děti, 2 psy, tchýni ve vchodě, to nedám. Mám nervy na pochodu, drží mě v celku jenom to cigo. Když ho vynechám, tak někoho zabiju. A první, co v rádiu slyším, je, jak říkáš: hele, přestaňte kouřit. A kolega na to: kámo, to je znamení. Tak děláš si ze mě, a teď je tady spousta slov, který přečíst nemůžu. A zpráva pokračuje dál. Nemůžeš radši mluvit o něčem jiným, třeba o tom, že jestli se vám dneska opravdu nechce, tak se i tak hecněte a jděte večer na pivo. To by mi pomohlo víc. Díky moc, Lukáš. To je skvělá zpráva, Lukino. Hele, na rovinu, to po mně nechtěj, já jsem nekuřák, takže já tyhle chytrý, blbý motivační keci ohledně přestat kouřit, tak to já budu mít pořád. Ale je taky pravda, že jsem se narodil ve městě piva a moje máma už mě jako miminko kojila na 7. schodě, abych měl správnou teplotu mlíka, takže já s tou druhou částí samou sebou jako souhlasím, to se klidně hecněte, ale zároveň nenechte si do ničeho kecat, vždyť je to váš život. Řekni, je to můj život, it's my life. A to je taky hit, který si tak dáme už za chvíli. Hezká inspirace pro mě do dalšího playlistu tady na Hit Radio. Takže Bon Jovi už za chviličku.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás nerušuje.

Fary je tichá ve 13 hodin a 36 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma je Jirka Plnář a mám na vás teď takový malej test. Jednoduchý 3 otázky. Odpovídáte 1 až 10, jo? Tak schválně. Takže, kolik stran má trojúhelník? Říkáte 3? Výborně. Kolik měsíců je půl roku? To je taky jednoduchý. 6. A kolik planet má naše sluneční soustava? Než to spočítáte na prstech. 8. Výborně. To je taky správná odpověď. Pokud jste na všechno odpověděli správně, tak ode mě máte 3000 korun. Takhle jednoduchý to je. A vyhrát si můžete mnohem víc. V dokonalé desítce Hit Rádia. 10 otázek, 10 000 korun a to na tank kartu Easy od Orlenu, abyste mohli jezdit zadarmo a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr, podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte tank kartu Easy, tak vám stačí Orlen aplikace v mobilu a s tou máte epické slevy každé pondělí, taky až do 31.8. Dokonalá desítka. Kdy hrajem? V pátek v čase 12 až 15 tady na Hit Radio. Podrobnosti tak ty najdete na našem webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Slíbil jsem Bon Jovi, tak tady jsou Bon Jovi na Hit Radio.

0: Mine na Hit Radio, 13 hodin 42 minut je 11. srpna. Jestli dneska slavíte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Společně s vámi tak bude oslavovat také i Miraj Navrátil, frontman skupiny Miraj, který dneska bude mít taky už docela slušný požár na tom dortu. 34 svíček, to je dohromady 7, 7 šťastná, tak pokud máte úplně to samé číslo, tak tenhle rok bude váš, jo? Jedno štěstí vedle druhým. Což doufám, že nebudete chodit akorát kolem rozbitých zrcadel. Je to tak. Ne, počkejte, obrácně, to je 7 neštěstí. Jo, takže vy jste vlastně v pohodě. Tak váš rok je naprosto v klidu. Vy můžete klidně v pohodě procházet zrcadlovým sálem. Kate Ryan za chvíli, Script Will.i.am také. No a my za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: čas je ten Austin ve 13 hodin 57 minut. Jestli máte pocit, že v práci takzvaně plavete, že nic nestíháte, no tak nevím, třeba vám v tom pomůžou zprávy, protože jsou tady dokonce frajeři, kteří umí plavat fakt jako výborně a teď nás reprezentují na mistrovství Evropy v Paříži. Jak se jim daří, našim plavcům Honzovi Čejkovi a Mírovi Knedlovi, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 14 hodin. No a po zprávách můžu nabídnout například Snow Patrol, bude taky Shawn Mendes a Camila Cabello. Teď ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Oblasti kolem Černáku směrem do Kbelské počítejte z více auty, zdržení by mělo být v těchto chvílích pětiminutové. Stejně dlouze popojíždíte také magistrálou a Nuselským mostem. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky podniká proto stát, popíše mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městě. A obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale také zásobou pro suchá období. Výjimečná možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až dvě, viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Další český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kirše na 100 kraulem. Teď se podíváme k nám. Začíná oprava tramvajové tratě v Chodovské ulici. Práce potrvají do pátku 28. srpna. Kvůli nim je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Linky 4, 11, 24, 95 a 96 jedou po změněných trasách. Zavedena je náhradní autobusová doprava.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasná, polojasná obloha. K tomu bude foukat osvěžující severní vítr. Maximální teploty se budou dostávat na 27 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Teploměr se dneska dostane jenom lehoulince pod 30, což je příjemné ochlazení oproti minulým dnům. A tak si tady u nás na Hit Radio uděláme takový malý kubánský odpoledne, dáme si Shona Mendese, Camilo Cabello, hit Señorita. No a za chviličku, hned po tomhle hitu, tak je náš pravidelný pořad Pravda nebo Bullshit. I dneska budu zvědav na váš názor. Bez obalu. Tady na Hit Radio.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a protože je úterý 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další den našeho diskuzního kroužku, kde si můžeme povídat ve vysílání Hitrádia na rovinu, bez obalu. Mám tady další průzkum a budu chtít vědět váš názor, co si o tom myslíte a zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají. WhatsApp je 777 937 777. A to téma pro dnešek zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že průměrná žena se omluví až po 9 hodinách. Tak, a teď na první dobrou, co já teda jako musím říct, tak tady

0: Snow Patrol na Hit Radio chviličku před čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady mám velmi tenký led a téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že žena se v průměru omluví až po 9 hodinách. Nebo nejdřív po 9 hodinách. Jsem si to trošku opravil, pokud jste poslouchali před chviličkou, oni to ty věci pojmenovali trochu jinak, tak takhle se o tom mluví docela dobře, že tedy žena se v průměru omluví nejdříve po 9 hodinách. Co vy si o tom myslíte? 777-937-777. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky, na ty jsem se těšil vždycky nejvíc.
2: Mám tu aktuální příklad ze včerejška, protože s ním na dětský tábor dělám vedoucího a s mojí kolegyní jsme se úplně nepohodli. Samozřejmě jsem měl pravdu já. A kolegyně, pozor, přišla po 3 hodinách, se mi omluvit, že jsem měl pravdu. Takže možná je tam naděje, že ženy se chodí omlouvat i dříve, když si uvědomí chybu. Hezký den.
0: Dobře, absolutně to dneska nebudu komentovat. Mám k tomu spoustu věcí, co bych k tomu řekl, ale dneska si je nechám pro sebe.
3: Jirko, tak prosím tě, pokud už se nějaká ženská opravdu někdy omluví, tak to rozhodně není 9 hodin. Ale možná tak 9 dní, možná i 9 týdnů.

0: Dřív to rozhodně není, čau.
1: Díky za další hlasovku. Ženy, co vy k tomu? Jo, to by mě zajímalo. Tak mám tady další hezkou zprávu. Ahoj, nevím jak jinde, ale u nás platí doma pravidlo, že za prvé žena má vždycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo druhé, stejně má pravdu, takže žádná omluva. Další zpráva od Jany. Tak, jsem zvědavej. Co se týká tématu, tak tomu nevěřím. V mém případě, pokud jsem udělala chybu, tak se omluvím hned. A občas mi říkají, že se omlouvám až moc. Tak se učím moc neomlouvat. Tak, výborně, výjimka nám potvrzuje pravidlo. Děkuji Janí za zprávu. Další zprávy. Máme tady nějaké hlasovky. 777-937-777.
2: Ahoj, tak je teda zarazilo, tak je to průměrná žena. No, asi nejsem průměrná žena, ale já osobně, pokud něco pokoním a je na čase se omluvit, tak se omluvám celkem rychle, určitě mi to netrvá 9 hodin, no. Ahoj, Hanka.
1: Johanko, taky děkuju za krásnou zprávu, za hlasovku. No tak dobrý, tak to není tak špatný. Takže dneska jsme se dozvěděli téměř to, že ženy se opravdu dokáží omluvit, i přesto, že to je naše chyba, a zároveň, takže to netrvá až 9 hodin. A nebo jo, co vy si o tom myslíte? Ještě tomu dáme jednu šanci. 777 937 777.

0: Deštník, to je věc, o který si aspoň zaspíváme, to v nějakou dobu ještě potřebovat nebudeme. 14 hodin, 21 minuty s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777. Nemá také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak. Pojďme to rozhodnout. Jak to vypadá? Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Radio díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě. Jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zaspou uši, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nikol a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá, se neposed.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: down on me. Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku. Tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo? Vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve 14 hodin 3 a 40 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Miraj má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych jsem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už asi jako nejdou sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme se opravdu jako nezničili zrák a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary. Nebude chybět ani Huntrix. A k tomu vyskalifá Charlie Puth. Tak se mějte krásně.

každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále přetrvávající kolony, a to na úrovni Černáku, pokud jedete od Běchovic do Kbelské, připravte se na 15:15 v aktuální koloně, ta se může ještě prodlužovat, pokud najíždíte od jižní spojky. Baranďák a Dobřízká směrem do Radlické, 10 minut v aktuální koloně. Bubenecký tunel se plní směrem na Troju, zatím je to po pojíždění pouze 5-minutové. No a kolony hlásíte také z Pražského okruhu kvůli pracím na silnici na úrovni Ořechu v obou směrech. Počítejte s 10 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
0: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio City.
1: 15. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Komplikace v provozu vlaků na trase Praha-Radotín. Správa železnic musela přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín, což od zítřka omezí osobní vlaky linky S7. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo Smíchov a Chuchly. Výluka potrvá do úterý 18. srpna a více informací najdete na našem webu. Praha bude mít nově několik ulic a jedno náměstí pojmenované po známých herečkách. Připomínat budou například Libuši Havelkovou, Hedy Lamarovou nebo Vlastu Matulovou. Rozhodli o tom radní. Na Barandově bude kvůli nové výstavbě prodloužena ulice nesoucí název a jméno herečky Lídy Bárové. Brýle na pozorování zatmění slunce jsou v e-shopech vyprodané. Zájem o toto zboží překročil očekávání prodejců. Zatmění slunce bude pozorovatelné zítra večer. Hvězdárny pořádají komentované akce, často spojené také se sledováním meteorického roje Perseidy.
0: City Extra.
1: No a na obrazovky se na podzim vrátí Stardance. Uvidíme i řadu filmů koprodukovaných Českou televizí, které zamířily do kin. Zásadní proměnou v rámci politické publicistiky prošla nedělní debata. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
5: Můžeme očekávat novou debatu, můžeme očekávat nové tváře, můžeme očekávat nové studio, prodloužený formát a diskuzi vlastně mezi těmi, co dělají to hlavní pořád a mezi těmi, co vlastně komentují a glosují a připomínkují.
1: Sportovní fanoušky pak čeká mimo jiné návrat Davis Cupu do pražské O2 arény a účast ženské basketbalové reprezentace na mistrovství světa.
6: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Venku máme jasno, skoro jasno, slunečno. S letními teplotami kolem 27 fouká příjemný severní vítr.
0: Hit Radio City.
7: Krásné odpoledne, 2:15. S vámi Kateřina Pechová a je to tu odpolední show a ty nejlepší hity. Už za chvilku kouzelná Lady Gaga, ale právě teď jsou tady Lipo a Krištof, Jednou jsem slíbil.
8: Jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
9: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžik.

Lady Gaga a Abracadabra, posloucháte Hit Radio City. No, máme tady výročí, prosím vás. První telefonní ústředna v Čechách byla před 144 lety zprovozněna právě u nás v Praze. Při startu měla ústředna pouze 11 účastníků. To je jenom 11 lidí, s kterými si můžete zavolat. Takhle. Nebylo to pro každýho. Roční paušál stál 100 zlatých, což bylo v roce 1882 víc, než kolik stál pronájem slušného bytu na rok. Jo, takže v podstatě jste buď měli střechu nad hlavou, anebo jste mohli volat s 10 dalšíma boháčema. Tak otázka, jaký samozřejmě máte priority, že jo. Nejlepší na tom jsou asi role spojovatelek, protože to nebyl žádný algoritmus, že jo, ale byl tam člověk, co měl váš rozhovor v rukou. Museli to být slečny z dobrých rodin, mluvit německy i česky a taky mít trpělivost s pány, kteří si pletli telefon s vyšteckou koulí, to je jasný. Ale je pravda, že těch 11 čísel bylo možná dost, jo. Protože když si to vezmete, tak dneska jich máme tisíce a stejně si s půlkou z nich nechceme volat. Teď nikam volat nemusíte, teď můžete poslouchat a klidně i zpívat Bibi Rexa právě teď.

0: Je skvělý. Robbie Williams, Love My Life. Posloucháte Hit Radio City a pozor, čerstvá novinka. Ano, ještě horká, ještě krupavá. Budeme mít nově několik ulic a jedno náměstí pojmenované nejen po známých herečkách. A to je krásný. Připomínat budou například televizní babičku Libuši Havelkovou nebo Hedy Lamarovou. Ta připomíná hvězdu, která stála u zrodu technologie pro Wi-Fi a Bluetooth. Jo, jako Bluetooth už možná nepoužíváte tolik, ale třeba Wi-Fi, aha, kdo ji nemá doma, že jo? No, jedna z ulic taky dostala název po bitvě na Somě, která se odehrála za první světové války, což je ideální adresa pro lidi, co mají pocit, že každá cesta z práce je boj o přežití, což je asi téměř každý, kdo jezdí autem po Praze. Vy ale všechno zvládnete, takže se nevzdávejte. O tom bude už za chvilku zpívat Sia a připojí se k ní taky Linkin Park.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Up From The Bottom, posloucháte Hit Radio City. No a to bylo současnost, jo? To vyšlo loni. Víme, všichni známe. Dobrý, ale i dneska večer v 18.00 přesně my se vrátíme do minulosti. Společně si dáme Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vy víte, že já bych vám nelhala, že to opět bude nabitý. Jo, tady jenom malinko vás tak jako navnadím, jo? Hele. Na tohle se nedá nehejbat. Takže ano, nebudou chybět, aha. Zahrajeme si taky společně na zombíky s Michaelem Jacksonem. Těšíte se? Dobře, tak abyste se těšili ještě o něco víc, tak si právě teď dáme Freddieho Mercuryho. A bude to krásný.

Skupina Jelen v éteru Hit Rádia City. Hezké odpoledne. No a je to tady. Máme to černý na bílým, potvrzeno, dámy a pánové. Jsme optimisti. Fakt? Jsme spokojení. Až 83% z nás je spokojeno se svým životem. Pokud si to nemyslíte, no tak jste, hele, no, říkají to vědci, tak to tak být musí prostě, jo. Možná je to tím, že jsme konečně přestali sledovat zprávy, nebo jsme si jenom zvykli, jo, on si člověk jako zvykne na cokoliv, se říká. A říká se tomu, prosím vás, tomuhle adaptivní štěstí. Když se tak říkajíc dlouho nic nepokazí, tak si začneme myslet, že je to vlastně docela fajn. No, takže 83% lidí je spokojených a těch zbylých 17% používá Twitter. Vice a Lania už za chvilku douší k tomu Taylor Swift nebo David Guetta.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vice Alania v éteru Hitrádia City těsně před 16. Za chvilku Kabáti nebo Ella Henderson, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V Průmyslové ulici na úrovni skladu stavebnin opatrně před křížení s ulicí ke kablu došlo tady k nehodě. Osobní auto srazilo chodce, záchranáři jsou na místě, policisté nehodu došetřují, počítejte s kratším zdržením. Naopak delší popojíždění vás čeká od sjezdu z Hradecké dálnice, dál směrem do Kubelské, stále kvůli pracím na silnici a pak také na jižní spojce Barandáku a v Dobřížské ulici směrem do centra. I tady se už kolony odlužují. Platí to také pro sjezd z D5 a část Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Na P plus R parkovišti nedaleko vlakového nádraží v Olbramovicích nově zaplatíme parkovné také přes mobilní aplikaci Easy Park. Jde o další možnost úhrady, která umožní rychlé a pohodlné odbavení bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně je dál možná úhrada také v aplikaci Pidlítačka. Úmrtí muže a zranění dvou dalších při včerejší havárii na potrubí ve Stodůlkách policie prověřuje jako usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřovatelé dál zjišťují příčiny nehody. Odvodní potrubí včera dopoledne prasklo v ulici U jezera při provádění tlakové zkoušky v podzemí. Dělníci spustili na dálnici D11 poblíž Poděbrad největší letošní dálniční opravu. Práce na 40. až 26. kilometru ve směru na Prahu měly původně trvat 7 měsíců. Nakonec skončí už v říjnu.
0: City Extra.
1: Zítra večer odstartuje festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Až do konce srpna nabídne to nejlepší z aktuální zahraniční, ale i české tvorby. Podle výkonné ředitelky festivalu Ivany Pěkné si lepší čas k zahájení festivalu vybrat nemohli.
2: Vypadá to, jako kdybychom si to my, cirkusáci, vymysleli. Máme zítra zatmění slunce, takže 19.20 tady, pokud to bude možné pozorovat, budeme všichni pozorovat zatmění slunce. Od 7 hodin je premiéra francouzského představení Aury, potom začínáme cirkou z Austrálie, ale obě dvě ty představení už se na ně víceméně nedá koupit stupenky. Ale rozhodně areál nabídne tu atmosféru, takže se přijďte určitě podívat.
1: No a také letos bude probíhat i venkovní program. Samostatná programová linka je věnována dětem, rodinám s dětmi. No a letošní novinkou je webová platforma Letní Letná Plus, kde se seznámíme s vývojem nového cirkusu i s historií festivalu.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: I pro zítřejší první festivalový den platí, že bude slunečno, čeká nás jasno, polojasno. Maximální teploty kolem 27 stupňů ráno, ale bude chladnější. Probudíme se do jasného rána s teplotou kolem 10 stupňů.
0: Hit Radio City.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 16. Doufám, že vám vyhovuje to lehce, lehounce, chladnější počasí. George Ezra k tomu.

Tohle je Alex Warren v éteru Hit Rádia City a pozor, už se to blíží. Už za chvilku nás čeká další kolo nepoužitelných a to je jediná soutěž v českém éteru, kde nemusíte vědět vůbec nic. Naopak je to žádoucí. 10 otázek, 10 špatných odpovědí a když budete nejrychlejší, vyhraje vaše. Tento týden hrajeme o vstupenky na letní letnou na příští pondělí a to konkrétně na představení Sawdust Symphony. Je to představení pro celou rodinu. Je to neskutečně skvělá podívaná a to neříkám já, to říkají třeba světoví kritici, jo? A ty mají vždycky pravdu. Takže na tohle neskutečnou show můžete vyrazit zadarmo. Stačí právě teď napsat na 777-937-777. Jsem nepoužitelný, jednoho z vás vyberu a půjdem spolu na těch krásných 10 otázek. Tak pište jsem nepoužitelný právě teď. A už za chvilku B.O.B. a Hayley Williams nebo Kato.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Čas být nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Tento týden hrajeme o lístky na představení Soda z Symfony na Letní Letnou na příští pondělí. Na telefonu už je další nepoužitelná a to je Nikča. Niky, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se super, díky, že jsem se dovolala, nebo že jste se mě vybrali.
0: Ty jsi zněla strašně překvapeně, když jsem ti zavolala.
2: No tak, teď se právě do divadla chystám, jsem milovnice divadla, takže se těším, když to jde.
0: No tak to je super. No tak, Niky, tak tím pádem, hele, motivace velká. Tebe čeká úplně jednoduchá věc, jo, prostě 10 otázek, 10 špatných odpovědí a jenom musíš být hrozně rychlá, no.
2: Určitě budu se snažit, jdem
0: no, tak
2: do toho.
0: Jo, tak jdem na to, výborně. Takže Niky, spouštím stopky právě teď. Co je dnes za den?
2: Pátek.
0: Kdo zpívá v kapele Kabát?
2: Já.
0: Jakou barvu má malina?
2: Bílou.
0: Kde najdeme Koloseum?
2: V Praze.
0: Doplň text, kam čert nemůže?
2: Dojde Nikola.
0: Jak dělá kráva?
2: Ne.
0: Kdo zavedl povinnou školní docházku?
2: Mr. Jan Hus.
0: Jak zní motorová pila? Jaký zvíře je největší na světě?
2: Želva.
0: Jak se jmenuješ?
2: Aneta.
0: Ty brďo, dobrý. Jako, dobře, tak jak vám to jde s Kabátama? Šlape to?
2: Ještě jednou.
0: Jak vám to jde s Kabátama? Šlape to, ta kapela?
2: Mám pocit, že se právě rozpadneme, jen jsem končím hovor.
0: Hele, za mě to byla naprosto krásná a hlavně naprosto čistá jízda. Všechno špatně, kompletně. Jo. Nevím, co děláš v práci, dneska je to strašný. Každopádně. Prosím tě, včerejší čas byl 38.93. Myslíš si, že jsi byla rychlejší?
2: Včerejšek jsem slyšela, tak doufám, že o malinko by to mohlo být lepší.
0: No, Niky, pomalinko to bylo lepší, máš 35-30.
2: Ježíš, super.
0: A to znamená, že aktuálně jsi nejrychlejší, tak teď se jenom musíš modlit, aby všichni po tobě byli prostě pomalí.
2: Jo? Další tři.
0: Přesně tak, ale to zvládneš.
2: Jasný, uvidíme.
0: Niky, budu držet,
2: budu těšit.
0: Budu držet pěsti a moc děkuju, bylo to skvělý, měj se hezky.
2: Já taky díky, hezké odpo, zdravím všechny, ahoj.
0: Ahoj. No tak vidíte, ještě budete mít šanci Nikču překonat, ale bude to těžký.
1: Nepoužitelný z Hit Rádia City.

0: Neil Diamond a Two Friends v éteru Hit Radio City. Chystáte se někam letadlem? Protože takhle, čiperné děti v letadle jsou radost a štěstí. Potvrzuje to přibližně jeden cestující ze 100. V Kanadě teď jedno letadlo nouzově přistálo jen proto, že tam jistý chlapeček, tak říkajíc, otevřel stavidla svojí osobnosti. Jo? Prostě to muselo ven a on se nechtěl připoutat. Kvůli tomu dohadování se nestihl odletový slot, runway v Torontu zavřeli a všichni museli z letadla do hotelu. Skvělá zpráva pro všechny cestující. Představte si jenom tu atmosféru v tom letadle. Jo, jak tam jako sedíte všichni v tu chvíli, kdy kapitán oznámí, že se nikam neletí, protože to dítě prostě neposlouchá. Takže v podstatě se dá říct, že tohle dítě dosáhlo toho, o čem sní každý terorista. Uzemnělo celé letadlo pouze křikem. Tak pokud někam letíte, tak si to užijte, držím pěsti. Ať odletíte, další hity za chvilku, čeká nás Reje, Offenbach nebo Činasky.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý. Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.
6: She may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Feels like I'm falling in love. To jsou Coldplay v éteru Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Shakira nebo Headway, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona na jižní spojce Baranďáku a také v Dobřížské před vjezdem do Radlické ulice. Zdržení 20 minut, po pojíždí také sjezd z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu pak Pražský okruh. Tady se zdržíte kolem 10 minut. Výjezd a sjezd z Pražského okruhu pak dál na D1 na Mirošovice. I tady počítejte s několika kilometrovou kolonou a minimálně 10-minutovým zdržením. No a oblast kolem Černáku také stále v kolonách a 15 minut v nich. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Pedro. Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Práce na Smíchovském nádraží postupují do další fáze, proto už zítra začne výluka na jedné koleji mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati ovlivní provoz. Jak? Doplní mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
6: V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají za stávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Rozsah omezení se pak změní od příští středy, cestující se na nádraží mohou obrátit na koordinátory. Velká oříšková loupež se odehrála na Břevnově. Zloděj v supermarketu v Ankarské při první krádeži odcizil pár balení, ale pak se sem ještě dvakrát vrátil a celkem si odnesl 130 balení ořechů. Škoda je přes 15 000 korun. Policie teď žádá Pražany o pomoc. Záběry umístila na svůj web. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%, hlavně kvůli dražším pohonným hmotám. Naopak máslo bylo nejlevnější za posledních 16 let a mléko od začátku sledování cen. Podle analytiků inflace v dalších měsících poroste. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Pokračuje záložník Adam Karabec.
7: Určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
1: Výkop je v 9 večer.
8: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Před námi je jasný večer, jasná noc. Do rána se bude ochlazovat na 12 až 9 stupňů. Foukat dál bude chladnější severní vítr. Zítra nás čeká polojasná, skoro jasná obloha a 27 stupňů.
4: Hit Radio City.
0: Přeju krásné úterní odpoledne, 2 minuty po 17. Čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů. Právě teď Shakira.

What is Love, to jsou Headaway v éteru Hit Radio City. No pozor, Miraj navrátil. Má narozeniny. Dneska má na dortu 34 svíček. Takže se začíná dostávat do věku, kdy pohoda jahoda zní trošku jako zoufalý výkřik a když nemůžeš, tak přidej spíš jako diagnoza než motivace, že jo. Ještě chvilku. A vydá song, když nemůžeš, tak si lehni. Na to se asi těšíme úplně všichni. Ale

0: Tohle je Beyoncé a její Halo, posloucháte Hit Radio City. No a před chvilkou jsme řešili, že Mirai dneska slaví narozeniny. Ale pozor, vy to můžete oslavit společně s ním. Je to tak. Už 20. srpna, to je prosím pěkně příští čtvrtek, kdybyste nad tím přemýšleli. Se totiž společně potkáme na Ladronce. A ne jen tak. Potkáme se tam, protože nás čeká ještě jeden skvělý city piknik. Startujeme v 15.30, vstup je samozřejmě zdarma, jo, nic po vás nechcem, vlastně jenom abyste přišli a užili si naprosto fantastický letní odpoledne. Hudebně vystoupí právě Mirai, vystoupí taky Richard Krajčo. Takže jo, máme to nabitý. K tomu samozřejmě pro děti Bobík a kamarádi byli s náma loni, bylo to fantastický. Já myslím, že nejen děti se budou skvěle bavit. Taky vás bude bavit naše komikaze, to znamená Dominik Vršanský a Vincent Navrátil. Hele, program jsme zařídili. Jo, jídlo, pití tam bude. A vy vlastně musíte jenom přijít a užít si to společně s námi. Tak nezapomeňte, příští čtvrtek 20. srpna v 15:30 se potkáme na Ladronce, jo?
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz. Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

Cyril a Stumbling, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. No, prosím vás, máme tady radarového krále, stává se tím Brandý s Nadlabem. Ano, plánovat 30 radarů, 30 na jedno dvojměstí, to už není o bezpečnosti u školy, jo. To je o tom, že si bojíte kejchnout za volantem, doslova. Protože znamená to, že když si jenom odplivnete z okýnka, pravděpodobně vás u toho vyfotí ve třech různých úhlech, možná to bude i ve 3D. Prosím vás, pokud tam bydlíte, vaše auto bude mít víc portrétů než profesionální modelka na Instagramu. I víc než ta neprofesionální, jo. Tohle je noční můra každýho, kdo spěchá ráno do práce. Místní navigace v autě, tam už nebudou říkat takový to odbočte doprava, ale úsměv, vyletí ptáček. A bude to říkat pořád dokola, pořád dokola. Nevadí, aspoň budete jezdit opatrně. Tohle jsou Atomic Kitten.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City. No pozor, už se to blíží. Ano, za dva dny startujeme, prosím vás, pojede se Czech Tour od 13. do 16. srpna. 4 dny špičkové cyklistiky v českých a moravských regionech. První etapa pro nás ideální, protože opět zavede peloton stejně jako loni z Prahy do Karlových Varů. Tam bude podle očekávání rozhodovat hromadný sprint, potom ale, pokud milujete i tu lehkou škodolibou radost, když někdo musí na kole stoupat hodně do kopce, tak ano, to přijde následující. Druhý díl spojuje Mladou Boleslav s ikonickým vrcholem Ještědu, třetí den čeká na jezdce Dřina mezi Pardubicemi a Dlouhými Stráněmi v Jeseníkách. No a v finále obstará stejně jako v roce 2025 trasa z Kroměříže na vrchol Pousteven v Beskydech. Já jsem opocená, jenom to říkám, jo. Bude to neskutečný, zároveň to bude fakt přehlídka. Kromě skvělé cyklistiky se můžou všichni fanoušci, kteří vyrazí, těšit i na bohatý doprovodný program na startech i v cíli jednotlivých etap. Tak na to myslete, startujou už pozítří 13. srpna a všechny podrobnosti najdete na checktour.com.
1: Celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nadále počítejte s komplikacemi na výjezdu z Pražského okruhu směrem na D1 a Mirošovice. Zdržení je také v oblasti Černého mostu a na sjezdu z D5 na okruh směrem k D1. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

Rhythm of the Night, to je Korona v éteru Hit Radio. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Léto se pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašně, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777-937-777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit. Máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo? Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný, takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777-937-777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton už za chvilku.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě ještě času dost na to je poslat na chvilku, jo, takhle na převýchovu. Koudy píše, plány jsou jasný, zítra zatmění, od pátku festiák na Macháči a dokonce prázdnin i východ slunce na Sněžce. Jo, chválím, cením, chválím, možná i malinko závidím, tak to si moc užijte. No a Andy píše, nás čeká ještě dovolená naštěstí, už odpočítávám minuty a to jedeme až za týden, tak snad nám vyjde počasí. Jako bylo by to samozřejmě nefér, že jo, když teď furt hezky a pak najednou by pršelo, tak držíme Andy pěsti, ať to vyjde a ať ti jde to odpočítávání minut. No a vy, ať už máte jakýkoliv plán. Prosím nás, hlavně si to užijte. A ideálně společně s naším playlistem. Právě teď tu Unlimited, Get Ready For This.

0: Status quo, legendární věc In the Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá. To asi víte, že jo? Král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I like to move it. You like to...

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera. Užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No, budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se. No snad. Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

Off Alone, tohle je LSDJ v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouský císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak učebnice dějepisu samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak je můžete připomenout, že právě dneska je to hezké, velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy právě teď za vámi.

Posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna? Tak buďte s námi.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
1: 8. hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď Human League a Tell Me When. Jdeme na to.

0: Pretenders a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radostí, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio City.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: co? Zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, do vašich uší, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Chantal Kryviačuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme, jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém a čekáme všichni na déšť, předpokládám, tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou, tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo, a proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak je vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď Junior Senior.

0: Another Brick in the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hitrádiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9:00, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

my heart if you tear it apart. No, I